0: nenorocit.
1: Poliție, e čas za dobro glasbo.
2: Čas za sprostite.
3: Poliție, mám rád, ker se vozím s biciklom.
2: Radio In, več poliție.
4: Dobrodošli. Dobrodošli.
5: Dobro.